cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

začne zase. No a keď hudba stichne, ty budeš mojou ženou. Tancuj blízko pri mne.